vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.